0: pekné a pohodové ráno vám všetkým želám z Rádia Slovensko. Je 7 hodín 20 minút. Václav Postránecký bol významný český herec, ktorého poznáme z mnohých legendárnych filmov z českej komédie storočia. S tebou mne baví sviet. My sme sa vás pýtali, kedy účinkoval tento znamenitý herec prvýkrát v rozhlasovej hre.
1: Tak se taky stalo, že jsem v těch 5 letech hrál Smolíčka Pacholíčka v rozhlasové hře, což bylo něco naprosto neuvěřitelného, protože jsem neuměl číst, chtěl jsem se to naučit na spaměť. Jelena se zlatými paroji hrál Otomar Korbelář. Já jsem stál na stole, abych byl stejně vysoko jako on, že k tomu jedinému mikrofonu, který ve studiu byl.
2: Takže já už jako 5-ročný účinkoval v rozhlasové hře. Václav Postránecký, správně si tipol, alebo veděl aj Matúš Brat, kterému od nás čoskoro prídu jako odmena 2 lístky na úžasnú basketbalovú exibíciu Harlem Globetrotters, ktorá bude v októbri v Bratislave.
3: Dobré ráno, Slovensko!
4: Dobré ráno, Slovensko!